Ta kočka byla kocour, ta kočka hádám porodila koťata a předla.

Viděla jsem nás na obrázku, muže, co vaří, kočku, ženu ve dveří. A ty mi nevěříš.

chápe, jak spíš, jak spíš. Kočku, kočku, ženu ve dveřích. A ty mi nevěříš, s tou kočkou máme sásku. O věci, které nezměříš.

0: chlapče.
1: Musia vedieť, že sme tu. My ich prežijeme, však profesor.
0: Pravda, že prežijeme ich.
1: Buď zdravý, profesor.
0: Buď zdravý.

0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

0: Dobré ráno, Amálka.
1: Dobré ráno.
0: Ako si sa vyspala?
1: Ďakujem, dobre. Prečo sa pýtaš?
0: Zo slušnosti.
1: Ach tak, zo slušnosti. Nuž, výborne som sa vyspala. Večer ma čakalo v posteli milé prekvapenie. Keď som totiž odkryla deku, jemne to na mňa zasičalo, zatrepotalo dvojklaným jazyčkom a zavrelo zlaté očka pekne z dola hore. Ako roletu na obchode.
2: Čo to bolo?
1: Preca ten had, čo si mi ho tak pekne podstlal?
2: Ja? Ako to, že ja? A nebála si sa?
1: Na tom preca nezáleží. Vedela som, že stojíš za dverami a čakáš, až budem kričať.
2: Ja?
1: Tak som povedala hadovi. Ja ti neublížim, ty mne neublížiš. Ja nezakričím a ty tiež nie. A bolo. Pokazili sme ti zábavu.
2: Babské táraniny.

Anna Jung a Hrb. Brnk, frnk, brnk, víc, trk, frk. Veselo si z vlečky padáš, trk. Veselo si z lečky padá, štrk.

0: Rádio Litera odvysielalo esej V lone matky. Autor eseje Salvador Dalí. Preložila Vladimíra Komorovská. V réžii Mileny Lukáčovej čítal Alfred Svan. Zvuk Dušan Kozák. Redakčne v roku 2005 pripravil Peter Glocko mladší.
1: Počúvate Rádio Litera.

Moje dielo je odrazom. Jedným z nespočetných odrazov toho, čo robím, píšem, myslím. Každá z mojich malieb je len časticou mojej kozmogónie.

0: Keď Dalího v tlači osočovali, že je blázon, prihlásil sa k citátu z Unamúna.
1: Som najmenší blázon na svete, pretože si svoje bláznovstvo uvedomujem.

V rádiu Litera sa skončilo pásmo Viery Weidlerovej Surrealizmus, to som ja. Redakcia Emil Benčík. V režii Viery Weidlerovej účinkovali Leopold Haverl, Olivia Binderová, Vladimír Minarovič, Soňa Ulická, Jozef Šimonovič, Ján Mistrík, Jana Bárdošová, Miroslav Trnavský, Július Paluš, Július Vašek, Ján Klimo, Mária Dacejová a Nataša Grefingerová Kulíšková. Zvuk Ľuboš Klásek a Ivan Mihál. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1993.